0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. května. Tento den roku 1795 se narodil Gerhard Röntgen, později také významní hudební skladatelé. Roku 1833 Johannes Brahms a 7 let na to Petr Iljič Čajkovský. Psal se rok 1919, když tento den přišla na svět první dáma Argentiny a herečka Evita Perón. V roce 1966 se písnička skupiny Mamas and Papas Mandy Mandy dostala na vrchol americké singlové hitparády. Jiná muzika letěla 7. května 1824. Byla to 9. symfonie Ludvika van Beethovena. Měla totiž premiéru ve Vídni. 7. květnový den spatřila světlo světa herečka Tereza Brodská. O rok mladší je zpívák Eagle Eye Sherry a bulharská tenistka Manuela Malejeva. Roku 1945 v Praze probíhaly těžké boje, docházelo k bombardování některých městských částí a k terorizování obyvatelstva.
0: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 6 hodin, 1 minuta přesně teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Trošku více zapršelo, maličko se ochladilo. Dnes se bude zpočátku polojasno, postupně ale většinou oblačno a odpoledne se místy přidají přehánky, bouřky už jen ojediněle, nebo nějaká supercela, že by se proletěla, uvidíme. Nejvyšší, nebo doufám, že neuvidíme, nejvyšší odpolední teplota dnes 20 stupňů Celsia a v bouřkách naprší kolem 20 mm, takže podobný scénář jako včera, akorát, že je dnes maličko chladněji. Tak se zahřejeme muzikou Latino.

Dnes je čtvrtek, 7. května a prodloužený víkend je před námi, dlouhý víkend, krásně nádherné volno, mnozí z vás, který právě teďka posloucháte, budete mít volno, mnozí z nás ne, protože musíme být v práci, to je jasná věc, ale zítra je 8. květen, máte taky ten osvobozující pocit, že se nebude muset do práce, bude krásně, nevím, snad se to dneska vyprší a čeká nás i nádherné počasí, takže 8. květen zítra je den vítězství, připomínáme si, vzpomínáme na konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. O tom vzpomínání je i další písnička, já vám přeju krásné dobré ráno, ať dneska všechno stihnete i nakoupit, protože zítra je volno.

6 hodin 18 minut, písnička trochu latino a trošku o lásce, lover. O lásce je i náš dnešní příspěvek na Facebooku Rádia Relax. Ptáme se, čím si vás váš partner nebo partnerka hýčká. Máme před sebou dlouhý víkend, možná plánujete nějakou romantiku. Čím si vás partner, partnerka nejvíc hýčká a předchází?

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 606-736-736 je naše linka řidičů. Pozor, dejte mezi Trpoměchy a Královicemi u Slaného, kde se stala dopravní nehoda. Osobní auto narazilo do stromu.
0: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno-Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Padáky přistály, je přesně 6.30.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Na ty padáky bych dneska byl opatrný, dneska bude zpočátku polejasno, ale postupně většinou oblačno. Odpoledne se místy přidají přehánky nebo dokonce i bousky. V bouskách naprší kolem 20 mm na metr čtvereční. Nejvyšší odpolední teplota 20 stupňů Celsia. Další letní pecka už je tady, Luis Fonsi. Luis Fonsi a Demi Lovato už za chvilku na vlnách Rádia Relax. Dobré ráno.

Dnes máme čtvrtek, 7. května, zítra svátek. Bude zavřeno? Bude otevřeno ve velkých obchodech? Jak je to s otevřeností, kdy jsou zavřené obchody v roce 2026, tak byly 1. ledna. Zavřeno je na Den české státnosti 28. září, potom si připomínáme Den vzniku samostatného československého státu 28. října. Na Vánoce 24. prosince na Štědrý den je zavřeno pouze od 12 do 24, takže dopoledne můžete ještě nakoupit poslední dárky Ježíšek. 25. prosinec, první svátek vánoční, je zavřeno velké obchody. 26. prosinec, druhý svátek vánoční, a taky zítra je zavřeno ve velkých obchodech 8. května, protože bude Den vítězství

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Motorkáři, dávejte na sebe pozor, není rána, abychom nehlásili nějakou dopravní nehodu, ve které je taky motorka. Tak teď máme z Prahy nahlášenou dopravní nehodu, srážku právě osobního auta s motorkou, na místo, kde museli vyrazit i složky integrovaného záchranného systému. Je to na hlavní silnici v Praze na Strži, Praha 4, u kruhového objezdu nebo u velké křižovatky, kde je na Strži a ulice Neveklovská, takže pokud projíždíte tudy, projíždějte opatrně. Osobní auto a motorka.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Ranní dopravní upozornění máme ze Slaného Odslaného na spojnici silnici, která propojuje Královice a Trpoměchy, kde dnes po ránu havarovalo osobní auto, které narazilo do stromu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: V

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7. května je 7.00.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Místy mlha, místy sluníčko, tak to vypadá teď po ránu. Dnes by mělo být zpočátku polojasno, postupně většinou ale oblačno a odpoledne místy přehánky nebo bouřky, ale ty by měly být ojedinělé. Nejvyšší odpolední teplota 20 stupňů Celsia. A teplota stoupá a depešáci se blíží.

7 hodin 8 minut, dnes máme čtvrtek, to znamená, že prodloužený víkend je před námi, je to vlastně už druhý prodloužený víkend a může být romantický, ale je to samozřejmě na vás. Hanka nám napsala k našemu tématu, čím si vás, váš partner, partnerka hýčká, to k té romantice. Napsala, zdravím relax, partner si mě hýčká pořád něčím, květiny, vinárna, poslední byl romantický pobyt na 1. máje, úplně k rozkvetlá třešeň. A teď zase já, píše Hanka, slíbený má i on ode mě, protože chlapi baví pivo, takže píše 3. co bude.

0: Zachranným bodem vaší oslavy, například vítězství, oslavy vítězství 1945, anebo oslavy svátku narozenin, může být kavárna Rádia Relax. Pátek i sobotu otevřeno i v klubu.
1: Léta 80. Hity 90.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Jeden prodloužený víkend je za námi, druhý prodloužený víkend je před námi. A maturity taky, maturity, jak to všechno dobře zvládnete, ale k tomu prodlouženému víkendu to znamená, že týden je zkrácený na 4 dny pracovního týdne a 3 dny volna. Ne všichni máme volno, ale tak to nějak vyšlo teďka 2 týdny. Podíváme se v této hodině, které země si na tom zakládají, že mají jenom 4 dny pracovní a vyhovovalo by vám to, kdyby každý týden měl jenom 4 pracovní dny, ale vy měli 100% plat a 100% výplatu. Napište na 606 736 736. A je tady legenda Dalibor Janda.
1: České legendy na relaxu. České legendy na relaxu.

0: Dnes máme 7. květnový den a je 7:30.
1: Relax Radio.
0: Časí. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně většinou oblačno. Odpoledne místy, přehánky anebo bouřky, ty se přidají ojediněle. Odpolední teploty maximální 20 stupňů Celsia. Jedna legenda dospívala, dozněla a druhá je před námi. Bon Jovi.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 7.41, je čtvrtek 7. května. Pojďme nastartovat stroj času a vydáme se do minulosti.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 7. května. Tento den roku 1795 se narodil Gerhard Röntgen, později také významní hudební skladatelé. Roku 1833 Johannes Brahms a 7 let na to Petr Iljič Čajkovský. Psal se rok 1919, když tento den přišla na svět první dáma Argentiny a herečka Evita Perón. V roce 1966 se písnička skupiny Mamas and Papas Mandy Mandy dostala na vrchol americké singlové hitparády. Jiná muzika letěla 7. května 1824. Byla to 9. symfonie Ludvika van Beethovena. Měla totiž premiéru ve Vídni. 7. květnový den spatřila světlo světa herečka Tereza Brodská. O rok mladší je zpívák Eagle Eye Sherry a bulharská tenistka Manuela Malejeva. Roku 1945 v Praze probíhaly těžké boje, docházelo k bombardování některých městských částí a k terorizování obyvatelstva.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
3: Relax.

0: Minulý tento týden jsou čtyřdenní pracovní týdny. Vyhovovalo by vám to takhle? Island je průkopník v této oblasti. Mezi lety 2015 až 2019 uskutečnil jeden z největších pilotních projektů na světě. Výsledky byly velice pozitivní a to vedlo k tomu, že byl trvale zaveden kratší pracovní týden, pracovní doba pro velkou část pracovní síly, která je na Islandu. Belgie v roce 2022 se stala první zemí, která oficiálně uzákonila možnost čtyřdenního pracovního týdne. Zaměstnanci si mohou vybrat, jestli odpracují své hodiny za 4 dny namísto 5, aniž by přišli o plat, zůstává stejná výplata. Velká Británie také v roce 2022 proběhl jeden z největších zkušebních provozů ve Velké Británii. Zúčastnili se ho desítky firem. Projekt byl velice úspěšný a spokojení zaměstnanci úplně všichni i zaměstnavatelé. Ve Skotsku aktivně testují čtyřdenní týden s podporou vlády. Španělsko experimentuje se zkracováním pracovní doby na státní úrovni, přičemž některá města, například Valencie, spouští vlastní lokální pilotní projekty a další země testují a už postupně zavádí, například Německo, Švédsko, Japonsko, USA, Kanada, Austrálie, čtyřdenní pracovní týden. Co si od toho slibovat? Vyšší produktivitu práce, zvýšenou spokojenost zaměstnanců. Zaměstnavatelů asi taky, když je větší produktivita a pozor, většina modelů funguje na principu 180-100, což znamená 100% platu, to je důležité, 80% odpracovaného času, takže máte víc času pro sebe, a 100% produktivity při těch pokusech vyšel. Takže uvidíme, jestli Česká republika taky něco takového zavede.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Aufland.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
0: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
0: Dáme ručníky mezi okna.
2: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
0: Vydrhnout, přetřít.
3: A co udělat rekonstrukci?
2: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
4: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Za půl minuty bude přesně 8.
4: Kladno má nové parkoviště a další přibude i s úpravami autobusového nádraží a v Rakovníku se podepsala smlouva o dílo na rekonstrukci nových šaten. Hezké ráno na relaxu přeje Bára a Dan.
2: Relax Radio.
4: Nakladně vzniklo nové parkoviště v Hrnčířské ulici. Parkoviště má kapacitu 70 míst a mohou zde parkovat rezidenti, klienti pošty, ale i všichni ostatní lidé, kteří potřebují zaparkovat. Parkoviště mohou lidé využívat zcela zdarma. Další parkoviště vznikne blízko autobusového nádraží, které čeká v létě celková úprava. V Rakovníku se chystá výrazná investice do školních zařízení. Rozhodla o tom radnice, která uzavřela smlouvu na rekonstrukci šaten na druhé základní škole Rakovník. Revitalizace nových šaten bude stát více než 31 milionů korun a v plánu jsou i další opravy školy. V Kačici na Kladensku se vylíhla první čápata. Více už kolegyně Eva Bíbová.
5: Čapím hnízdě na koulově míně v Kačici na Kladensku přivítal čapí pár, první dvě mláďata z pěti. Čápy se do svého hnízda na komíně Kačického mlýna pravidelně vracejí od roku 2004. Na celém území Česka jich žije jen zhruba 900 párů a patří mezi silně ohrožené ptačí druhy. Dění v hnízdě můžete pozorovat přes webovou kameru.
4: Dva vlci z Broumovska z GPS obojky vykazují běžné chování. Pohybují se na rozsáhlém území a nevyhledávají blízkost lidí. Ochranáři jim letos dali telemetrické obojky v reakci na oznámené blízké setkání vlka s člověkem v obci Hinčice na Náchodsku. První měsíc sledování obou vlků nepřinesl žádné znepokojivé informace.
2: Sport.
4: Montreal s golmanem Jakubem Dobešem vstoupil do druhého kola play-off NHL porážkou. Buffalo na jeho ledě podlehl 2-4. Dobeš měl pouhých 12 zákroků.
6: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
4: Dnes bude zpočátku na území Středočeského kraje polojasno, postupně ale bude přibývat oblačno a v odpoledních hodinách nás můžou zasáhnout i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty dnes jsou 16 až 20 stupňů Celsia.
7: A protože už druhý týden máme v podstatě čtyřdenní pracovní týden, vyhovovalo by ti to takhle nebo třídenní pracovní týden?
4: No určitě čtyřdenní, protože to si ten člověk aspoň ten víkend užije.
7: Pak máš pátek, sobota, neděle.
4: Ano.
7: A co kdyby si třeba chodila do práce pondělí, úterý, sobota, neděle a středa, čtvrtek, pátek by byl volno?
4: Ne, to by bylo blbě rozkouskovaný.
7: To by bylo rozhozený. To vám nechceme zamotat samozřejmě hlavy. Ace of Base už za chvilku na relaxu.
1: Relax Radio.
2: Dan Adam. Bára Průšová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: Chucho. Stejně jako já, to jsou činasky. Stejně jako já musí někteří do práce zítra určitě hasiči, policisté, záchranka. Takže úplně ne, všichni budou mít volno, ale jinak máme čtyřdenní pracovní týden. Vyhovovalo by vám to, píšete. SMSky na 606-736-736. Terka Skladna. Čekáme na tuhletu změnu už dlouho, aby byl čtyřdenní pracovní týden. Ale pokud je někdo u soukromníka, tak možná, že soukromá firma si to takhle umí zařídit. Nebo Eva. Já dělám 4x4. A jako má to něco do sebe. Teda až na noční, to je peklo. Ale naštěstí jsou jen dvě ty noční. Tak se to nějak dá přežít. Takže čtyřdenní pracovní týden by nám vyhovoval.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

DJ Snake na relaxu, maličko v temnotách, 8 hodin 26 minut. V temnotách už vypadá, že bude i obloha, ale v temnotách nejsou písničky od skupiny Beatles. My budeme hrát teď Mandraže, Brouky, a když se řekne Brouci, tak já si hned vzpomenu na Beatles, Brouci, Beatles. A Brouci mají výročí zítra 8. května v roce 1970 vyšlo poslední album Beatles Let It Be.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Eminem čaru jako Houdini, ale my se pojďme podívat na silnici, kde jsou taky čáry mezi Loděnicí a Vráží ve směru na Beroun, ve směru na Plzeň, D5, 11. kilometr pro poruchu odstavené vozidlo. Z Prahy máme nahlášeno několik dopravních nehod, ale vážná dopravní nehoda je na křižovatce, je to složité místo, Hybernská u Bulhara Belzonova. Tak tady se srazilo osobní auto s motorkou.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Mělníku se bude opravovat letní koupaliště, ale víc už vám řekne Barča ve zprávách v 9 hodin.
1: Relax Radio.
2: Mělník 103,4 FM.
1: 103,4 FM.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme teď na D8. Pozor, dejte u Ústí nad Labem směrem do Německa. Je uzavřená D8 tímhletím směrem. Od 71. kilometru na místě je porouchané, asi zřejmě nákladní auto, a vozovka je proto uzavřená.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736. Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz. Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je přesně 9:00.
1: Louny budou mít nové dopravní hřiště a v Berouně opilý muž napadal strážníky městské policie. Hezké čtvrteční ráno s relaxem.
2: Relax Radio.
1: Praha získala důležité povolení pro výstavbu nového dopravního hřiště v Lounech. Odbor životního prostředí lounské radnice vydal stanovisko, podle kterého je vznik hřiště z hlediska vlivu složek životního prostředí přípustný. Dopravní hřiště bude mezi obytnými domy v ulicích Emila Fily, Štefáníkova a garážemi u železniční trati. V pondělí v nočních hodinách dostala oznámení hlídka městské policie Beroun na agresivního muže na čerpací stanici. Muž nejprve tloukl hlavou do skleněných dveří. V moment, kdy uviděl hlídku, zaběhl do prostoru čerpací stanice a pokusil se o napadení obsluhy. Muž se pokusil napadnout i strážníky a nereagoval na žádnou ze zákonných výzev. Strážníci museli použít zásah se služebním psem. Muž skončil v poutech. Dechová zkouška ukázala 1,35 promile alkoholu v dechu. Mělnické letní koupaliště projde kompletní opravou. Mluvčí města Zuzana Benišková.
3: Vzniklo v roce 1971. Po roce 2000 proběhla jen drobná modernizace. Kompletní oprava přinese nový plavecký a zábavní bazén s atrakcemi. Stávající šatny půjdou k zemi, nahradí je nové. Vznikne i prostor pro pořádání festivalu a kulturních akcí. Práce na proměně areálu začnou po konci letošní sezóny.
1: V obchodním centru v Dobronické ulici v Praze 4 někdo dnes nad ránem odpálil bankomat. Po pachatelích pátral psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Celou situaci vyšetřuje kriminální policie.
2: Sport.
1: Platový strop klubu v NHL bude od příští sezóny 104 milionů dolarů. Oproti probíhajícímu ročníku se tak zvýší o 8,5 milionů dolarů. Informovalo o tom společně vedení zámořské hokejové soutěže a hráčské asociace.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Bouřky nás dnes čekají jen ojedinělé, odpoledne mohou středočeský kraj zasáhnout dešťové přehánky. Obloha bude dnes většinou oblačná. Teploty jsou 16 až 20 stupňů Celsia, na horách 17 stupňů a v Krušných horách 13 stupňů.
0: Dnes je taky Světový den hesel. Pamatuješ si úplně všechna hesla, která používáš?
1: Ne, nepamatuju.
0: Píšeš si to někdo?
1: Píšu.
0: Co ještě na to někdo přijde?
1: No, tak já to mám zaheslovaný.
0: Máš to zaheslovaný ty hesla, ale nepamatuješ si to hesla, že?
1: Ne, já to mám zaheslovaný na svůj obličej.
0: Dobře. Tak pozor, aby to potom ten přístroj tě poznal po dvou lahvích vína. Marek Ztracený už za chvilku a taky Aleš.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Větší radost jsem mohl na dnešní dopoledne mít, nemohl. Je to kapela, která trošičku zabrousí na přelom 80. a 90. let. Camouflage, Great Commandant. Zajímavostí je, že v době, kdy tahle ta písnička vyšla, si spousta lidí pletlo, hlavně takových těch, co fandili Depešákům, si je pletla právě se skladbou od téhleté kapely. Mimochodem, Camouflage bývá velmi často přirovnávána ke stylu Depeche Mode. Mimochodem, ještě bych teda k tomu řekl jednu věc. Do dneška jde o jednu z nejhranějších skladeb žánru synthpop a pravidelně se prý objevuje i v retro playlistech 80. a 90. let.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. JISK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Vzhledem k tomu, že se blížíme k 9:30 dopolední, tak je ten pravý čas na tu dopolední sváču. Co si budeme povídat, ta by měla probíhat někdy 2,5 hodinky až 4 hodiny po snídani. U většiny lidí to teda vychází začátek zhruba na tu 9:30. Teď je otázka co, protože říkal jsem si, jestli první kávu nebo něco k tomu, jak to vypadá. Kávu prý ano, ale s rozumem, protože dopoledne je sice na kávu nejlepší čas, ale pokud nejste těsně po probuzení, to pak ne, protože káva se má pít přece jenom až trošku potom. Jinak ta první by měla přijít mezi 9:00 a 11:00, stejně jako ta sváča. Nejlepší kombinace, no tak dát si k tomu něco, co vám jaksi nezvedne cukr, nezpůsobí rychlý hlad a dodá energii. Jako fakt je ten, že mě překvapilo, že tady odborníci doporučují třeba banán a hrst mandlí. Tuhle kombinaci jsem ještě nikdy neskoušel, možná zkusím do budoucna. Co mě víc dostalo, to by byl třeba kefír. Dovedete si představit kefír a kafe, to musí být hrozný fofr potom. Nebo obecnou kaši, nebo kvalitní hořkou čokoládu, to už by se jako eventuálně dalo. Každopádně něco, co vám na dopoledne zvedne energii a vydržíte s ní až do těch odpoledních hodin.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A rychlosti blesku na dálnice, konkrétně na D1. Podíváme se na trasu Praha-Říkovice, to znamená směr na Brno. Stala se tam dopravní nehoda, pozor, dokonce něco většího, 3 havarovaný auta, tím pádem je jasný, překážka na vozovce, lehké zdržení. Pokud jedete směr Brno po D1, počítejte s tím, že to dneska až tak úplně nejrychlejší nebude.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo

Za mě hrozně optimistická skladba od Michala Hrůzy, Namaluj mi svítání. 9:45 posloucháte čtvrteční dopolední relax a pokud jezdíte do práce vlakem, no tak možná bych v tuhle chvíli asi moc neposlouchal, protože a jelikož, jako takhle ještě, zažili jste zpoždění, jo. Já jsem si sválně tak jako tady zadal zpoždění vlaku a podobně jako zajímavý informace a vylezlo mi, a tak asi jste to čekali, že v Japonsku, tam to je jako úplně ideální, v Japonsku fungují některé vlaky s průměrným zpožděním, taky ho tam mají, jo, ale pozor, pod jednu minutu za celý rok.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

Pomalinku, ale jistě se blížíme k 10. hodině dopolední, už za chvilinku přiběhne Barunka, má pro vás další dopolední zprávy. V nich se dozvíte jednu docela takovou zajímavou zprávu, která se týká přírody, ale zase míň příjemnou zprávu, která se týká dopravního omezení. Tak vydržte, za chvíli se na to vrhneme.

0: Je to tady slíbená 10. hodina a k tomu ještě přidejte 2 minuty, ať to máte úplně přesně.
1: Na Rakovnicku budou uzavřeny další silnice a v Kačici na Kladensku se vylíhly 3 mláďata čápů. Hezké dopoledne na relaxu s Bárou a Alešem.
2: Relax Radio.
1: Na Rakovnicko míří další dopravní omezení. Silnice mezi Novým Strašecím a Čelechovicemi bude v brzkých dnech uzavřena. Důvodem je velká rekonstrukce mostu nad dálnicí D6. Silnice bude uzavřena skoro půl roku. Opětovně se také uzavře silnice z Rakovníka na Lišany. Přesné termíny uzavření bude rakovnická radnice ještě upřesňovat. V obci Kačice na Kladensku se děje zázrak přírody. Během 2 dnů se vylíhla z 5 vajec 3 čápata na komíně bývalého Koulova mlýna. Největší skupinou obdivovatelů jsou děti. Ornitolog je mile překvapen z přírůstku, protože se nepředpokládalo, že se mláďata vylíhnou tak brzy za sebou. A teď doufá, že se mláďata budou vyvíjet co nejlépe. Kralupy mají nový denní stacionář pro seniory a chronicky nemocné. Mluvčí města Aleš Levý.
3: Funguje v Rigerově ulici, pomohou tu lidem, kteří nechtějí přes den zůstávat sami doma. Služba nabízí odbornou péči, osobní asistenci, sociální podporu nebo společenské aktivity.
1: O provoz se stará místní charita. Hasiči dnes balí techniku a postupně opouštějí Chřibskou v Českém Švýcarsku. Území, kde od soboty hořelo, předalo s největší pravděpodobností dopoledne správě Národního parku, která nad ním bude dohlížet. Stupeň požárního poplachu snížili ráno na 2. a zanedlouho podle nich klesne na 1. Trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Vincent Kompany po domácí remíze 1-1 uvedl, že kromě bezprostředního zklamání a vyřazení v semifinále Ligy mistrů cítí o to větší motivaci uspět v příští sezóně milionářské soutěže.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes je zpočátku obloha polojasná, ale na odpoledne nám přibude oblačnost s dešťovými přehánkami. Bouřky nás dnes potkají ojediněle. Teploty pro dnešní den jsou 16 až 20 stupňů.
0: V podstatě mám na tebe, Baru, takovou jednoduchou otázku, jak jsi mluvila o těch čápech, jo?
1: Ano.
0: Tak věřila jsi někdy jako dítě, že děti nosí čáp?
1: Asi jo. Mě teda přinesla vrána.
0: Tebe přinesla vrána, no, tak nechtěl jsem to říkat, jako jo, ale spíš mě zajímalo, protože představ si, že jsou některé děti, už jsem se s nimi setkal, který je fakt jako věří a rodiče, to mě docela i překvapilo, že spoustu rodičů to těm dětem takhle jako tvrdí, aspoň na začátku, že přines čáp, jako nevím. No,
1: tak nějak to vysvětlit musí, ale jistý je, že vždycky je v tom nějaký pták.
0: Dobře. Jsem se skoro začal červenat a rovnou pustím muziku, kterou budete poslouchat v téhleté hodince. To jsou i Ranger, těšte se na ně už za chvíli.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Hudební pozdrav z Německa, Michael Schulte a navíc novinka včerejší hitparády, skladba s názvem Lovesick. Můžete hlasovat pro to, aby se dostal do té základní desítky z novinek, protože to je vždycky boj. A navíc, jestli si dobře pamatuju, tak včera ve včerejší hitparádě večerní ani jedna písnička z té základní desítky nebyla celých pět kol, to znamená, že by jako sama vypadla a uvolnila místo jedné z novinek. Kdepak, tentokrát to bude hodně těžký a bude záviset na tom, jak budete hlasovat na www.radio.relax.cz. Pokud se vám líbil Michael Schulte, tak hold musíte zahlasovat.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

Tak tohle byla lehká vzpomínka na 90-kový britský Erasure. Máme za 8 minut půl jedenáctou. Pokud jste v tuhle chvíli v práci, tak si myslím, že slovíčko deadline pro vás nebude úplně neznámý, zvlášť pokud děláte nějaké kancelářské práce a chodí vám e-maily a třeba občas se může stát, že na konci toho e-mailu, no a deadline je do a teď nějaký datum a tak dále. Tak mě docela zajímalo, kde vůbec jako vzniknul tenhle ten pojem a zjistil jsem, pozor, ono to teda má jako nějakou souvislost, že deadline původně označovalo čáru kolem vězení, jejíž překročení mohlo být smrtelné. A ono to tak jako souvisí i s tou korespondencí. Dneska už jde většinou jenom takovou tu lehkou paniku, právě jak jsem zmiňoval v e-mailu. Takže deadline původně to bylo mnohem horší než teď.

0: Koupeny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Zbalte si kufry a

0: Kaufland.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.

0: relaxu.
1: Už od zítřka, to znamená od 8. května až do 10. května, můžete vyrazit na 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť. Těšit se můžete na pořádnou květnovou nálož hudby, tance i divadla. Bohatý program odstartuje, jak už jsem říkal, zítra, to znamená v pátek v Tuchlovickém kostele koncertem pěveckého sboru a v sobotu bude v amfiteátru letního kina program plný hudby a tance. Pokud by vás zajímal konkrétně program, tak ho najdete na www.tuchlovickapouť.cz.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs se zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

Pokud patříte mezi fanoušky nebo faninky kapely Kryštof, tak určitě pro vás není tajemstvím, že tato kapela chystá na prázdniny, jako to bývá už obvykle v posledních pár letech, takový ty akce víkendový samozřejmě s kapelou, kde bude bohatý program, setkání s fanoušky a tak dále. Nevím, jestli už se prodávají disky, to se mi nepovedlo zjistit, ale jestli máte zájem, tak se potom jukněte, protože ono potom o prázdninách už bývá docela pozdě. Jinak, co se týče práce, mám tady jednu takovou dobrou radu, pracovní radu, zní to hrozně ve čtvrtek dopoledne, ale pokud máte před sebou něco jako těžkého, měli byste to zmáknout spíš dopoledne, protože jaksi lidi mají tendenci být kreativnější před obědem než po něm. Je to celkem logický, on takovej guláš ze šesti, moc síly ani kreativity prostě nepřidá.

0: Koukám tady přes sklo, Vára už dopíjí svoji další dopolední kávu, to znamená, že za chvíli dorazí sem do studia na zprávy, na co taky jinýho. Mimochodem, když už jsme u toho kafe, denně se prý vypije, nevím teda, jak to počítali, přes 2 miliardy šálků kávy. Jako takhle, kdybych to měl brát podle sebe, tak tomu skoro věřím. Každopádně nezapomeňte, že káva dopoledne vám určitě pozvedne energii, ale po obědě už to není vůbec nic dobrýho. Za chvíli na zprávy, tohle to jsou Colin. No a co se týče další muziky, Sophie Ellis Baxter nás čeká už za chvilinku.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: 11 hodin, 2 minuty, pokud vám někdo bude nabízet dlažbu v průběhu dopoledne i odpoledne, neberte to. Za chvíli se dozvíte proč.
1: V Kralupech nad Vltavou se otevře nová psychiatrická ambulance a na Kladensku se objevili podvodníci nabízející pokládku dlažby.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Od 1. července 2026 rozšíří nabídku zdravotních služeb nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou. Bude tam nová psychiatrická ambulance, která bude umístěna ve druhém patře budovy nemocnice a nabídne odbornou péči pacientům s psychickými obtížemi. Objednávání pacientů je možné již nyní prostřednictvím recepce nemocnice. Nová ambulance bude mít smluvní vztahy s většinou zdravotních pojišťoven. Vedení nemocnice věří, že otevření ambulance přispěje ke zlepšení dostupnosti psychiatrické péče. Na Kladensku se opětovně objevili podvodníci nabízející neobjednané služby seniorům. Podvodníci se snaží nenápadně vstoupit na pozemek nebo i do domu, aby prosadili svou nabídku. Policie preventivně doporučuje neotvírat cizím lidem, neplatit žádné neobjednané služby a pokud je to možné, tak pořídit fotografii auta nebo registrační značky. Obyvatelům Kralup, kteří se do sběru bioodpadu zapojili už v předchozích letech, budou biopopelnice vyváženy automaticky.
3: Do systému se nemusí každoročně přihlašovat. Loni se tak podařilo vytřídit 500 tun biologicky rozložitelného odpadu. Přidat se ale mohou i noví zájemci, stačí kontaktovat městský úřad, odbor životního prostředí. Z Kralup nad Vltavou pro Radio Relax, tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Škodu odhadnutou předběžně na 10 milionů korun způsobil v noci na dnešek požár chaty nedaleko šumavské obce Srní na Klatovsku. Nikdo nebyl zraněn, hasiči na místě stále pracují. Příčina vzniku požáru bude dnes zjišťovat vyšetřovatel. Hlášení o požáru hasiči dostali před 8:30 večer a vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Objekt o rozměrech přibližně 10x12 metrů byl zcela zasažen požárem. Oheň částečně zasáhl i poblíž stojící hospodářské objekty.
2: Sport.
1: Brankář Lukáš Dostal pomohl Anaheimu 21 zákroky k výhře 3-1 na ledě Vegas a vyrovnání série druhého kola playoff NHL na 1-1. O čisté konto přišel až 6 sekund před koncem. Naopak se nedařilo Jakubu Dobešovi, který v úvodním utkání s Buffalem inkasoval 4x ze 16 střel a Montreal prohrál 2-4.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Dnes odpoledne nás čeká oblačná obloha s možností dešťových přeháněk. Teploty dne jsou 16 až 20 stupňů. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
0: Celkem logicky, Baru, napadla mě otázka, protože sice pravda, je teprv květen, ale uvažuješ už o nějaký letní dovolený, nějakou vysněnou destinaci? A to jsem se trefila, tak povídej, vysyp to na mě.
1: No tak my uvažujeme, že pojedeme na Cap Verde.
0: Cap Verde, jo, ty brďo. A co by tě tam tak jako lákalo? Přiznám se, mě kdyby někdo řekl Cap Verde, tak zaprvé teda se to blbě vyslovuje, to je jedna z věcí.
1: No, to jako je pravda.
0: A za druhý, vůbec nevím, proč bych se tam měl podívat. Máte nějaký tip tam?
1: No určitě, je to hlavně potápění.
0: Jo, tak ty se ráda potápíš, jo? Fakt, jo.
1: Tak ten podmořský svět je nádherný, že jo? To ti nabídne prostě neomezený zážitky.
0: Co se všechno člověk nedoví při zprávách. Tak jo, díky a jedeme dál za muzikou. Řekl bych, že u potápění je to hodně o svobodě, přesně o ní bude zpívat Robbie Williams v téhleté hodince, to znamená mezi 11. a 12. Tak si na něj počkejte.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

Za 2,5 minutky máme 11:15, posloucháte čtvrteční stále ještě dopolední Radio Relax. Kdybyste se v tuhle chvíli mrkli na náš rádiový Facebook, tak zjistíte, je tam docela dobrá rada nebo spíš návod na to, jak si připravit vajíčka, to máte ještě z rána od kolegy Dana. A ode mě takový doporučení, abyste na Facebooku nevěřili úplně všemu.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 80.

0: Kaufland. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2,5 minutky chybí do 11:30, máme tady informace z dálnice, konkrétně z okruhu, z pražského okruhu, tam očekávejte takové ty lokální brzdy, to znamená lokální kolonky, kvůli tomu, že se opravuje silnice a doprava je leckde svedená jenom do jednoho pruhu a v tom okamžiku se to celý zbrzdí. A potom bych se mrknul ještě na D1, zhruba na 280 km ve směru na Prahu, stojí porouchané vozidlo, což by asi až tak úplně nevadilo, protože jsou většinou na krajnici, ale tohle je nákladák a byl tam defekt, to znamená roztrhaná pneumatika je po komunikaci, takže dávejte bacha, abyste do toho náhodou nevlítli.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28. 4.

0: Musím říct, že moje kolegyně Bára, která pro vás připravuje zprávy zhruba na 12, tak si před chvilinkou stěžovala, že se dneska nemůže vůbec nikam dovolat, že už jako všichni mají asi dovči, nebo že si to nějak jako natahují a tak dále. Co si budeme povídat, ten pátek se prostě blíží a věřím tomu, že máte dobrou náladu. Možná byste se mohli víc smát, nevěřil jsem tomu a hlavně teda by mě zajímalo, to asi nebude úplně indivindy. V průměru se prý člověk usměje asi 20krát denně, to mi přijde strašně málo. Takže proto, aby jsme měli lepší náladu, občas roztáhněte tu pusu a zasmějte se pořádně. Děti prej se smějou o 10krát víc, jo, ale i tak mi to přijde docela málo a zvlášť dneska, jestli budete mít protažený víkend, to znamená toho volna bude víc, tak byste se mohli smát opravdu od ducha k uchu, vlastně od teď a i do konce.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Nikdy jsem nebyl na koncertě Linkin Parka a je mi to docela líto, třeba budu mít ještě to štěstí. Každopádně věřím tomu, že na konci, po koncertě, bych asi hodně tleskal. Možná bych překonal i oficiální rekord v nejdelším potlesku po nějakém vystoupení. Ano, i tohle to se hlídá a měří a tak dále. Představte si, kdybyste si to náhodou chtěli o víkendu někde jako vyzkoušet, publikum prý tleskalo ve stoje více než hodinu. To už mi přijde spíš takový kardio, než ocenění.
1: Relax Radio.

0: Je to 12. hodina, pokud už sedíte u oběda, přejeme dobrou chuť a máme tady další zprávy. Teď takový jakože přelomový, dopoledne, odpoledne.
1: V Lounech bude výstavba nového kruhového objezdu finišovat v polovině léta a Kladno nabídne obyvatelům v květnu mobilní sběrné dvory a velkoobjemové kontejnery. Pěkné poledne.
2: Relax Radio.
1: V dubnu začala přestavba nebezpečné a problematické křižovatky na silnici z Loun do mostu u Dobroměřic. Z křižovatky se stane kruhový objezd. Řidiči čeká dopravní omezení a uzavírky. Doprava je momentálně řešena Kyvadlově. Finále přestavby by mělo být v polovině letošního léta. V květnu nabídne město Kladno mobilní sběrné dvory a velkoobjemové kontejnery, které jsou určeny výhradně pro občany Kladna. Sběrné dvory slouží k bezpečnému odevzdávání elektroodpadů a nebezpečných odpadů, jako jsou lepidla, oleje, zářivky nebo i vysloužilá elektronika. Přijímán je také rostlinný olej a tuk. Naopak do kontejneru nepatří pneumatiky, eternit nebo nebezpečné látky. Od 11. května bude část České ulice v Berouně z důvodu rekonstrukce povrchu uzavřena. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Čertovka až k třídě politických vězňů a stavební práce by měly trvat do konce června. Po dobu uzavírky bude doprava z Husova náměstí odkloněna po objízdné trase vedené ulicemi Čertovka, na Příkopě, na Parkáně a Karly Machové. Kriminalisté z Národní protidrogové centrály navrhli obžalovat 22 lidí z výroby a prodeje drog. Více nám řekne mluvčí Lucie Šmoldasová.
3: Cizinci podle detektivů dovezli z Ukrajiny více než 115 kg červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z takového množství by bylo možné vyrobit přes 350 kg drogy. Dalších 20 obviněných jsou Češi. Jeden z nich měl například dovážet ze Španělska prekurzory. V jeho dodávce francouzští celníci při kontrole zajistili 460 kg léku s pseudoefedrinem. Organizátor skupiny dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni. V hotelovém apartmánu podle detektivů prekurzory skladoval, vydával je výrobcům pervitinu, vykupoval zpět hotový pervitin a distribuoval ho odběratelům.
1: Sport. Čeští hokejisté nastoupí v dnešním úvodním utkání na švédských hrách v Ängelholmu proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem, který doplnil tým po českých hrách v Českých Budějovicích. Na střídačce mu bude kryt záda Josef Kořenář. Novinářům to řekl po rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
1: Počasí. Počasí. Dnes nás počasí ještě nepotěší, obloha bude zatažená s odpoledními dešťovými přehánkami. Teploty jsou 16 až 20 stupňů. O víkendu nás čeká ale oteplení a slunečná obloha.
0: Takhle, já vím, že se to nemá, jo, ale jak jsi tam mluvila o tom švédském městě a tak dále, jo, tak jsem si vzpomněl, my jsme byli vlastně letos v létě, nebo no, letos, loni v létě jsme byli Skandinávii, to znamená Norsko, Švédsko, ano. Dánsko a tak dále. A musím ti říct, že ty města, jak se jmenujou některý a tak dále, to byl takový oříšek, že prostě my jsme proto měli svoje názvy, a nebo jsme to radši vůbec nečetli, protože já jim fakt jako nezávidím a hlavně cizincům, kteří tam projíždějí, to je strašný, to je strašný.
1: No, je to trošku na vylámání zubů. No. To jako pravda je, ale tak můžeme si to pojmenovat po svým.
0: No to je zrovna to, co jsem ti chtěl říct, že my jsme si to, protože jsem měl se synem, tak jsme si to pojmenovali po svým. A to fungovalo naprosto bezpečně. Tak, dáme Imagine Dragons. A ještě taková perlička z dovolený to byla. No, každopádně jdeme do druhé poloviny dnešního dne, 4 minuty po 12. Tak si to užijte.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš.
5: Relax Radio.

0: Pojďme se podívat na to, co tu máme pro vás za nabídku. Ku příkladu můžete vyrazit na 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť. Od 8. do 10. května se můžete těšit na pořádnou květnovou nálož hudby, tance i divadla. Bohatý program odstartuje v pátek v Tuchlovickém kostele koncert pěveckého sboru a v sobotu bude v amfiteátru letního kina program plný hudby a tance. Celý program, kdybyste si to náhodou nezapamatovali, najdete na www.tuchlovickapout.cz.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. května. Tento den roku 1795 se narodil Gerhard Röntgen, později také významní hudební skladatelé. Roku 1833 Johannes Brahms a 7 let na to Petr Iljič Čajkovský. Psal se rok 1919, když tento den přišla na svět první dáma Argentiny a herečka Evita Perón. V roce 1966 se písnička skupiny Mamas and Papas Mandy Mandy dostala na vrchol americké singlové hitparády. Jiná muzika letěla 7. května 1824. Byla to 9. symfonie Ludvika van Beethovena. Měla totiž premiéru ve Vídni. 7. květnový den spatřila světlo světa herečka Tereza Brodská. O rok mladší je zpívák Eagle Eye Sherry a bulharská tenistka Manuela Malejeva. Roku 1945 v Praze probíhaly těžké boje, docházelo k bombardování některých městských částí a k terorizování obyvatelstva.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio.
2: Relax.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Relax

0: a sobotu večer. Pár plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax. Ležíme zrastěný.

0: 50 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Kráska z Barbarosů zavírá aktuální hoďku, tohle byla Rihanna a tohle je Relax. 13 hodin, 1 minuta k tomu. Naproti mě, Barča, ty jsi se tak podívala, jako kdybych řekl, tohle je Rihanna. Tak jdem na zprávy. Škoda, že jste neslyšeli ten její smích.
1: V Berouně je díky rekonstrukci křižovatky zcela uzavřena část ulice až do července a město Kladno odsouhlasilo projekt na novou cyklostezku. Hezké odpoledne s Bárou a Honzou.
0: Jsem čekal, že řekneš s Rihannou.
2: Relax Radio.
1: V Berouně v pondělí odstartovala rekonstrukce ulice Na Hrázi. Řidiči nemůžou projet v úseku od křižovatky s ulicí v Dolině až před křižovatku s ulicí Luční, protože tam už probíhá první etapa rekonstrukce. Tato část je uzavřena pro veškerou dopravu a to až do 31. července. Město Kladno odsouhlasilo vybudování nové cyklostezky podél trati v centru města. V projektu k 850 metrů dlouhé cyklostezky má být také nové veřejné osvětlení, lávka pro pěší a celá trasa propojí oblast u nemocnice s Jateční ulicí. Magistrát města Kladna stanovil řadu podmínek a to hlavně na ochranu přírody. Kvůli stavbě se musí skácet 56 stromů a celkový zásah do zeleně. V Rakovníku se chystá výrazná investice do školních zařízení. Do jakých nám řekne mluvčí Kateřina Hradilová.
3: Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy v objektu druhé základní školy v Rakovník, při kterých dojde k nutnému rozšíření centrálních šaten a také k vybudování prostoru pro pobyt žáků ve druhém patře, který bude využíván jako školní klub.
1: Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda, zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země.
2: Sport.
1: Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s obcí. V hradeckém týmu 35-letý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, s kterým se zná od dorosteneckých let.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Oblačnosti bude ještě přibývat, ale srážky se objeví jen ojediněle. V noci očekáváme velkou oblačnost s teplotami 9 až 6 stupňů Celsia. Ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy.
0: Takže když se řekne, to je Havaj, tak to si pod tím představíš. Co je pro tebe taková Havaj, odpočinek?
1: No dovolená, nic nemusíš.
0: Dovolená, takže prostě ty, když chceš zažít Havaj, tak fakt musíš jet na Havaj, letět.
1: No jako nemusím, že jo, ale jo, tak stati... jako první, že jo, mi naskočí ta dovolená, jasně. All inclusive, moře, nemusíš nikam.
0: All inclusive, dobře. Tak si dáme All inclusive. Podle Barči je Madrobná Havaj už za chvilku, aspoň hudebně. Takhle odpočinek ve čtvrtek odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Havaj, tak já doufám, že takhle ve čtvrtek odpoledne tu Havaj třeba už máte, že už jste třeba skončili v práci a začíná vám prodloužený víkend, protože zítra máme státní svátek. Dnes je ale 7. května, čtvrteční odpoledne a to už klasicky na Relaxu patří i anketě Relax v ulicích, tak pojďme na to. Na co jsme se vás dneska dopoledne ptali? Na otázku, kdo je váš největší idol? No a tady jsou vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Jelikož jsem velký fanoušek klasický rockový hudby, John Lennon, politický aktivista, skvělý hudebník, mám ho rád.
3: Dneska už žádného idola nemám, ale v dětství to byla skupina Spice Girls.
4: Můj největší idol je James Alan Hetfield, frontman kapely Metallica.
5: Asi řeknu, můj idol z dětství, jo, to byl fotbalista Diego Maradona, který prostě on a Pelé byli prostě nepřekonatelní podle mě do dneška.
6: Idol Rocco Siffredi.
7: Partner. To je můj idol.
8: Z influencerů asi téhle doby bych nemohla asi najít jméno, ale jako idol, jestli se dá považovat můj rodič, moje máma, tak jí beru jako mého velkého idola.
9: Můj největší idol je můj táta.
10: Já nevím, no, mně se líbí herec Karel Roden.
11: Snažím se být sám sobě svým největším vzorem.
12: Jo, když já už teď v tomhle věku jako moc vzorů nemám, jakože bych se vyloženě k nima, mám spoustu lidí, kterých si vážím okolo sebe, který fakt umějí jako úžasné věci, no ale že by jako vyloženě nějaká modla něčeho, bohužel to jako vypíchnout je to hrozně těžký.
13: Já nemám žádného idola.
14: Můj největší idol? Asi moje mamča.
0: Tak to byly odpovědi vás, posluchačů z ulic. Dneska Kladno jsme navštívili, tak to jsme měli nedaleko studia. 606-736-736 je zase studiová linka, kam můžete teď napsat vy, kdo je váš největší idol.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio. Think

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, pozor si dejte aktuálně na Pražském okruhu, kde je čerstvá dopravní nehoda, a to na 22. kilometru. Je to ve směru z D5 na D1, tak při pojovacím pruhu vjel osobní vůz kamion do cesty a stala se tedy v pravém jízdním pruhu dopravní nehoda. Teď všechno se to štosuje do toho jízdního pruhu jednoho, takže se tvoří před nájezdem z D5 na Pražský okruh dlouhé kolony, zdržení až kolem 20 minut.

0: Lekce francouzského jazyka teď v éteru Stromae. Máme čtvrteční odpoledne, fresh time v plném proudu. A sice tu před sebou nemám data od nás z České republiky, ale jen pro představu. Pětina automobilů ve Spojených státech amerických má své křestní jméno, což znamená, že tu hovoříme dobře o 50 milionech řidičů, co dají autu nějaké jméno. Nejčastěji je dostávají od majitelů ve věku 18 až 24 let. Jméno svému vozu dává 23% žen a 18% mužů. Řidičky vnímají více své auto jako kamarádku, kamaráda, v naprosté většině až 88% mu totiž dávají i ženské jméno. Tak jaké jméno má tedy vaše auto? Tedy jestli má vůbec nějaké jméno, jestli jste mu vůbec nějaké jméno dali. Napište nám to do studia 606-736-736, jak se jmenuje váš plechový mazlíček.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.
2: Ah, yeah.

0: Tak to jsme hudebně navštívili České hory, Dan Bárta a píseň ze snowboardiáků. Proč někteří z nás dáváme svým autům jména a když, tak z jakého důvodu? Že nám něco připomínají, že vystihují určitou vlastnost auta, nebo snad, že k ním ten název zkrátka dobře sedí? My třeba doma máme relaxáci Olafa, Matěje. Mimochodem Matěj je dodávka, která to fakt denně hodně odpracuje. Tak pojďme teď mrknout na vaše zprávy. Ahoj Honzo, samozřejmě máme jméno plechového mazlíčka. Je to ovce, zdraví Štefan. No tak asi je všem jasné, co má Štefan za auto, když se jmenuje ovce. Máme černou oktávku a následně si přítel pořídil i černé SUV, červené SUV. Tak je to Berušák. To stejné máme s motorkami. Čelka a čmelák, píše Valerie. To je hezký. Čelka, čmelák, beru včelku a jedu se projet. Za mě super nápad. A ještě vezmu třeba tuhle zprávu. Naše auta se jmenují Micinka a druhé Vločka. Jedno pojmenoval manžel a druhé já, píše Verča. No a jak se jmenuje to vaše auto? 606 736 736, klidně vemte mobil a taky nám to napište. A nebo můžete nahrát hlasovku, pokud nechcete vyťukávat SMS-ku.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14 hodin 1,5 minuty k tomu, přesný čas naproti mě Barča, pojďme na zprávy.
1: Městská policie Slaný zadržela mladého recidivistu z Bíliny a Louny budou mít nové dopravní hřiště. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Slaný zadržela díky pozornosti operačního strážníka kamerového systému 22-letého recidivistu z Bíliny, který byl podezřelý z opakovaných krádeží v obchodě ve Slaném. Pachatel měl během 2 dnů odcizit zboží v hodnotě 14 000 korun. Muž byl podezřelý už o den dříve z krádeže zboží za 4 800 korun, ale utekl ještě před příjezdem hlídky. Právě dle popisu z předešlého dne ho strážník na kamerovém systému zaznamenal. Případ si převzala policie České republiky. Praha získala důležité povolení pro výstavbu nového dopravního hřiště v Lounech. Odbor životního prostředí lounské radnice vydal stanovisko, podle kterého je vznik hřiště z hlediska vlivů složek životního prostředí přípustný. Dopravní hřiště bude mezi obytnými domy v ulicích Emila Fily, Štefáníkova a garážemi u železniční trati. Při potravinové sbírce se vybralo 702 tun potravin. Komu má sbírka pomoci, nám řekne Vendula Seifertová.
3: Sbírka potravin pomáhá především lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Převážně pomáháme samoživitelům, samoživitelkám s malými dětmi, ale i seniorům nebo lidem s handicapem. Co lidem, kteří teď aktuálně jsou v těžké životní situaci a potravinová pomoc je tou základní pomocí, kterou můžou dostat.
1: Prohlášení ministerstva kultury, podle kterého se podařilo v debatě o zákonu o médiích veřejné služby v několika klíčových oblastech návrhu najít shodu, se podle úřadu nestahovalo ke schůzce se zástupci odborových organizací České televize a Českého rozhlasu, ale k celé sérii dosavadních jednání. Odbory Českého rozhlasu i České televizi se proti původní formulaci v úterý ohradily.
2: Sport.
1: Tenista Dalibor Svrčina vypadl na antukovém turnaji v Římě v prvním kole. Podlehl srbskému hráči Kecmanovičovi 2-6-3-6. Duel proti 70. hráči světa ztratil za necelou hodinu a půl. Byl dnešním prvním ze 7 českých zástupců na kurtu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: V noci očekáváme velkou oblačnost, dešťové srážky se objeví ojediněle. Nejvyšší noční teploty budou 9 až 6 stupňů.
0: Takové byly další odpolední zprávy na Relaxu. Teď ještě před zprávami jsme tady rozebírali auta a samozřejmě i s posluchačema, jak se jmenujou jejich mazlíčci plechoví. Tak má tvé auto nějakou přezdívku?
1: Má dvě.
0: Dvě? Tak počkej, tak dej obě dvě.
1: Tak dobře. Tak ta asi nejčastější je Chamouš. Mm. Ty víš proč?
0: Ano, tak musíme to posluchačům přiblížit, protože máš vlastně rainbow efekt, takovýhle lak. Ano, na svém autě, takže jasně, takže chameleon, jako bych.
1: No, ano. A ten druhý, to je taková klasika, prostě medvěd.
0: Medvěd, já jsem si to myslel. Hvězdářů DG, tak teď všichni úplně poznali, jaký máš auto.
1: No a jsem prozrazená úplně.
0: Ano, teď už tě všichni uvidí, až uvidí medvěda na silnici s rainbow efektem. Ano, tak to je naše Barča.
1: Jsem to já.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Hrajeme vám to nejnovější, tohle byly Pussycat Dolls Club Song. Další novinky nabídla samozřejmě včerejší hitparáda Relaxáda. Ty můžete podpořit v rámci hlasování do naší hitparády, staniční hitparády Relaxády na našem webu radio.relax.cz. Tohle všechno najdete na našem webu, tak můžete posunout svého favorita. My za chvilku posuneme dnešní téma, ptáme se vás, jak říkáte doma autu. Musím říct, že těch SMSek je tady strašná spousta. Tak za chvilku prostor vašich zpráv.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio. Ztrácíš se před oči.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Myslím si, že v každé rodině se najde někdo, kdo dokáže vymyslet přezdívku autu v domácnosti. Proč vlastně lidé dávají autům přezdívky? Psychologové říkají, že je úplně jednoduše, protože si k ním vytváříme vztah. Když s autem trávíme každé dny, každý den, nás vozí do práce, na dovolenou, nebo nás může i zachránit třeba v dešti, zimě, tak ho začneme mít skoro jako za svého, za vlastní, že prostě mu dáme nějakou duši. A osobnost bez jména, to přece nejde. Tak proto vznikají jména aut. Zajímavé je, že čím starší auto, tím větší šance, že nějakou přezdívku dostane. U nového auta lidé řeší převážně výkon a výbavu, u starého už řeší spíš charakter a právě tam začíná ten největší vztah, který často připomíná kamarádství. No a když koukám na ty vaše SMSky, které nám sem chodí do rádia, tak víte, která přezdívka vede, co se tady objevuje úplně nejčastěji? Je to Beruška. Tak já předpokládám, že většinou tuhle přezdívku dostává auto s červenou barvou. Zkrátka, naši posluchači mají rádi červenou, tak mnoho šťastných kilometrů v Berušce a já za chvilku mrknu, jak jezdí Berušky na dálnicích v České republice. Tak je odpolední provoz takhle s datem 7. května.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice v České republice. Pražský okruh na 22. kilometru ve směru na D1, je tam nehoda osobáku s nákladňákem. Nehoda se aktuálně došetřuje v odstavném pruhu, ale kolony jsou až na D5, tak s tím počítejte. D1 142. kilometr ve směru na Brno pro poruchu odstavené osobní auto. D1 ještě jednou, ale tentokrát 217. kilometr opět ve směru na Brno, je tam opět nepojízdný osobák. A ještě D5 od 28. kilometru na 23. kilometr ve směru na Prahu, počítejte s pomalu jedoucím vozidlem údržby, je to v odstavném pruhu vše, tak je tam výměna směrových sloupků, tak nohu splynu, ať do tohoto vozidla nenabouráte. Přejeme ze studia Rádia Relax všem šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tohle byl hudební návrat do 90. let Féteru Rádia Relax Backstreet Boys. Dnešní téma, opět návrat na to dnešní téma, jak nazýváte váš rodinný vůz. Má přezdívku, tak pojďme na vaše zprávy, je jich tady zase opravdu hodně, tak vyzdvinu některé. Naše první vozidlo byl Renault 9 a říkalo se mu Kachna, druhý byl Ford Fiesta modré barvy, tak dostal jméno Švestka Milan Rakovník. Zdravíme do Rakovníka, Švestka je super přezdívka pro auto. My máme dlouhou QC DSV a krátký Hyundai i30, děti je kdysi podle jednoho animáku pojmenovali Růďák a Matilda. Pro nás je ale rychlejší identifikace, pojedeme červeným nebo bílým. Jo a naši, když jsme byli se segrou malí, měli červenou Škodovku 120, Máňu, a potom si koupili lepší Škodovku Shadow a tý jsme během několika jízd začali říkat Chcípák. Zdraví Jana z Buštěhradu. Tak, pak mám tady ještě další zprávu. Dobrý den, Honzo, my máme doma pašíka. Asi ti ani nemusím vysvětlovat, co je to za auto. Podepsaný je Jarda. Jardo, myslím, že nemusíš. Já myslím, že je nám to všem úplně jasné, jako když naše zprávařka řekla, že má doma medvěda.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: 10 minutek a je tu 15. hodina, tedy další odpolední zprávy na Relaxu. No a hlavně nám začíná prodloužený víkend. Zítra máme volný den, tak co plánujete? Pokud ještě nemáte plány, kam třeba večer vyrazit, tak mám tady pro vás jednu pozvánku.
1: Léta 80. hity 90. let.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Last November I fell in love.

0: 15 hodin, 1 minuta k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Středočeský kraj vyčlenil 30 milionů korun pro děti z rodin se špatnou finanční situací a na Rakovnicku budou uzavřeny další silnice. Hezké čtvrteční odpoledne přeje Bára a Honza.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj pokračuje v projektu Obědy do škol a v novém školním roce opět podpoří děti z rodin v nepříznivé finanční situaci. Rada kraje schválila program 2026 a výzvu 2026 na podporu bezplatného stravování pro školní rok 2026-2027, ve kterém je připraveno 30 milionů korun. Peníze pomohou mateřským, základním i středním školám zajistit dětem bezplatné školní stravování. Na Rakovnicko míří další dopravní omezení. Silnice mezi Novým Strašicím a Čelechovicemi bude v brzkých dnech uzavřena. Důvodem je velká rekonstrukce mostu nad dálnicí D6. Silnice bude uzavřena skoro půl roku. Opětovně se také uzavře silnice z Rakovníka na Lišany. Přesné termíny uzavření bude rakovnická radnice ještě upřesňovat. Na Kladně je nové parkoviště a další přibyde, kde nám řekne mluvčí Vít Herál.
3: Město Kladno pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Nedaleko pěší zóny a divadla vzniklo zhruba 70 nových parkovacích míst, která mohou řidiči využívat zdarma. Vjezd na parkoviště je z ulice Hrnčířská. Další výrazné rozšíření chystáme v rámci rekonstrukce autobusového nádraží, kde přibude přibližně 120 míst. Modernizace ale také přinese celkově důstojnější podobu tohoto veřejného prostoru. Hotovo bude do konce léta.
1: Průměrný starobní důchod v Česku dosáhl na konci března 21 793 korun. Meziročně vzrostl o 741 korun. Za posledních 5 let se zvedlo o 42%. Lidé, kteří nastoupili do penze předčasně, vybírali v průměru téměř o 1600 korun méně. Průměrný mužský důchod byl pak zhruba o 2,5 tisíce korun vyšší než ženský.
2: Sport.
1: Platový strop klubu v NHL bude od příští sezóny 104 milionů dolarů. Oproti probíhajícímu ročníku se tak zvýší o 8,5 milionů dolarů. Informovalo o tom společně vedení zámořské hokejové soutěže a hráčské asociace.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
0: Tak to bude hezký prodloužený víkend, teda. Ještě jednou ta neděle 25 stupňů.
1: Já se na to moc těším.
0: Tak to bude paráda. No tak si užívejte, protože myslím si, že teď už většina z vás to balí pomaličku v práci a vyrážíte směr prodloužený víkend. A my vám k tomu budeme hrát. Další odpolední muzika Krištof Srdce Beat. A nebude chybět ani souboj moderátor versus právačka.
1: Už se těšíš.
0: Už se těším, akorát se těším na to, že dnešní zvuk nevymyšlela tvoje segra. Tak jak je to? Tak co?
1: Nevymyšlela. Dneska jsem ho vymyslela já.
0: Ano, protože vlastně když jsme se viděli v úterý, to bylo, viď, tak ano. Mi dala, ježiši...
1: Genghis Birmingham.
0: Ano, ano, ani vidíš, teď si na to ani nemůžu vzpomenout. A to bylo hodně těžký, ale i ostatní říkali, že to bylo dost
1: ona
0: zákeřný.
1: Ona ti skálo pevně věřila.
0: No,
1: ona totiž není tým zprávaři, ale tým moderátor.
0: Aha, aha, dobře, dobře. No tak uvidíme, jak to bude dneska.

0: Čtvrteční odpoledne, máme krátce po 15. hodině a když jsme dnes ve Freshtimeu rozebrali přezdívky aut, podle vašich SMSek nejvíc vyhrává Beruška, následuje Pašík a taky se tady hodně objevuje Ovce. Tak já tady mám asi tu nejslavnější ale přezdívku. Když se totiž řekne auto s přezdívkou, málo co je slavnější než legendární kachna. Tak se totiž přezdívá modelu Citroen 2CV a zajímavé je, že to jméno nevzniklo oficiálně, ale právě mezi lidmi. Auto mělo měkký podvozek, při jízdě se houpalo a jeho jednoduchý tvar opravdu připomíná trochu právě kachnu. Jenže tahle nenápadná francouzská legenda změnila opravdu automobilový svět. Citroën chtěl po válce vytvořit auto pro obyčejné lidi z venkova a zadání znělo takhle. Musí uvést 4 lidi, musí uvést pytel brambor a vejce přes pole tak, aby se nerozbilo. A přesně to tohle auto dokázalo. Mělo slabý motor, minimální výbavu, ale neuvěřitelnou jednoduchost a spolehlivost. Výroba běžela od roku 1948 až do roku 1990 a vzniklo přes 5 milionů kusů. Dnes je kachna symbolem francouzského stylu svobody a taky důkazem, že vlastně auto nemusí být silné ani drahé a lidé ho přesto milují.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Dnešní Fresh Time se točí kolem aut. No tak nakonec dnešního téma si tak trošku zatroubíme. Věděli jste relaxáci, že většina automobilových klaxonů je naladěna na hudební tón FIS a klaxon automobilu spotřebuje prý více elektrické energie než téměř jakákoliv jiná elektrická součástka vozidla. Jediné další zařízení, které odebírá více elektřiny, je prý starter. No tak jsme zase o něco chytřejší, moudřejší a myslím si, že jsme hezky odtroubili konec dnešního téma. Za chvilku pohled na dálnice a taky souboj moderátor versus právařka. Tento týden, když to shrnu, tak jsem zatím bez bodu.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak teď koukáme na dopravní situaci na dálnicích a dálnice jsou průjezdné bez větších problémů. Jen pozor na D1, 217. km ve směru na Brno pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Pražský okruh, 22. km ve směru na D1, tam se došetřuje nehoda osobáku s nákladňákem a na D7 na 58. km na trase Chomutov Praha pro poruchu odstavené osobní vozidlo. I zde tedy průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: chodil na střední školu. A ty?
1: Já na základku, možná ani to
0: možná
1: ne.
0: Možná ani to ne, si myslím. Tak pojďme tedy, bude dnes, protože vlastně já sedím v horkém křesle, bude to vzpomínka na 90. a 80. léta a nebo dáš něco ze současnosti?
1: Ani jedno, ani druhý, ani třetí.
0: Tak super.
1: Je to milénium, bych ano, tak jako ano. Řekla. Je to film.
0: Ano.
1: To je asi všechno, to co ti k tomu řeknu.
0: Dobře, jo. Takže rovnou pouštíš zvuk teda. Takže ano. Je to film, milénium a za hranicema jsme, jo, tedy.
1: Jsme za hranicema.
0: A tohle je znělka toho filmu. Nebo je to píseň, která
1: ne, je
0: tam...
1: to, je to hláška.
0: A tak to nemám rád.
1: S tím, že ale... ten film má jako víc dílů. Ale já si myslím, že prostě musíš vědět, protože tohle ví asi každý.
0: No, tak to je ještě horší, když tohle řekneš. Každopádně, já myslím, že teď napřímo je naše věrná posluchačka Péťa, která tady před chvilkou něco napsala do studia, tak myslím si, že mi můžeme pomoct vůbec. Kamila to nedovoluje, tak...
1: Ale jo.
0: Jo, tak pojďme na to, pouštěj.
2: Ale jak hodláte za 3 dny nazbírat těch 99 duší, pane? Naštěstí se ani slovem nezmínil o tom, v jakém stavu chce ty duše mít. Tortura.
1: To ti musí být jasný. Schválně jsem to tam takhle nechala, aby to bylo jako jasný, ta nápověda.
0: No počkej, tak to já nedám, ale...
1: No počkej.
0: Ještě jednou, prosím, je to možný?
1: Jo, tak jo.
2: Ale jak hodláte za 3 dny nazbírat těch 99 duší, pane? Naštěstí se ani slovem nezmínil o tom, v jakém stavu chce ty duše mít. Tortura.
0: No, tak mám tip, no, asi teda.
1: Určitě, já si myslím, že hlavní tip je ta Tortuga, to je taková největší nápověda.
0: To asi pro mě není úplně, ne? Ale trošku ta skrytá hudba tam, jo, to jsem trošku se teď na to zaměřil.
1: Ano.
0: A abych nechal taky soutěži naše posluchače, aby jsme jim mohli zahrát písničku na přání, tak to nepropálím jako včera Eva, ale...
1: No tak to jsem ráda, že lodě. V tom nejsem sama teda.
0: Jsou tam lodě?
1: Ano, jsou tam lodě.
0: Dobře. Je to nejoblíbenější film tvý kolegyně Kamily? To asi nevíte, že jo?
1: No to
0: asi se takhle
1: nevím.
0: Ještě nepoznali
1: ne,
0: blízko.
1: Ne.
0: Dobře. Tak lodě. A je to i destinace, dalo by se to brát jako letní destinace?
1: Určitě, ano. Tak
0: stačí ti to?
1: Máš 2 body.
0: Tak mi tam dej. A je tam. Děkuju moc. Díky. Takže takhle ti to fakt stačí, jo?
1: Ano, takhle
0: no, tak
1: to
0: uvidíme,
1: stačí.
0: Jak to doplní relaxáci. 606-736-736.
1: Dneska
0: a je to vlastně
1: lehký.
0: O 3 dílech?
1: Ne, je jich 5.
0: Je jich 5 už dokonce?
1: Jich 5, už jich je 5, ano.
0: Maria. Za mě ten první je stejně nejlepší.
1: Za mě taky.
0: Tak teda ukažte se.
3: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právařka. Dneska jsem spokojený, mám dva body, uhodl jsem tenhle ten film.
1: Ale jak hodláte za tři dny nasbírat těch 99 duší, pane? Naštěstí se ani slovem nezmínil o tom, v jakém stavu chce ty duše mít. Tortura.
0: Ale vám, co jste třeba teď rádio naladili, že jste sedli do auta, jedete z práce, tak se přiznávám, musel jsem to slyšet dvakrát a zaměřit se na tu podkresovou hudbu, která tam je. Ten rozhovor mi jako nic neříkal. Tak co to říkalo našim posluchačům?
2: No tak tady byl jasně úplně jako jednoznačný jeden tábor.
0: Aha, dobře, no tak vidíš, ty jsi říkala, že to je opravdu jednoduchý film, tak pojďme i na hlasovky.
3: Ahoj, tady Martin Kralupy. Jsou to na 100% Piráti z Krabiku a truhla mrtvého muže. Díky, čau.
0: Čau, měj se, Martine, z Kralup, zdravíme tě. No, tak pojďme, hele, tak víš co, dneska výjimečně zase dáme přednost SMS-ka. My vždycky bereme telefony a ty SMS-ky jsou takový jako upozaděný, tak pojďme,
2: a to je pravda, ale
0: pojďme dát tedy prostor těm, co napsali zprávu.
2: Dobře, tak já se tady podívám.
0: Jasně.
2: Vyberu.
0: A vyber jednu písničku na přání. Kdo
2: dobře
0: tam něco napsal hezkýho?
2: Tak, píše nám tady Lukáš.
0: Ano.
2: Že jsou to Piráti z Karibiku.
0: Tak to má správně.
2: A že by pro svůj přítelkyni chtěl zahrát písničku od Terezy Kerndlový, Přísahám.
0: Dobře. Tak já to hned najdu a využiju toho prostoru, než to najdu, teď budu jako dělat víc věcí najednou, což nám chlapům moc nejde, ale zvládám to a připomínám, protože za chvilku už kolegyně Jarka, tak připomínám, jestli to máš taky někde zapsaný, že o víkendu, protože vlastně dneska končíš, jo?
2: Ano.
0: Zítra máš volno,
2: ano.
0: Tak je den matek.
2: Koho je co?
0: Den matek.
2: Jo, den matek, já jsem tě rozuměla úplně něco jiného, promiň.
0: No, tak den matek.
2: Ano, den matek, samozřejmě. No, to nemusí mít napsaný přece.
0: Ne, no tak to si vzorná, už máš něco, jo, pro maminku.
2: No samozřejmě, tak to
0: a
2: je.
0: A co, co?
2: To nemůžu říct, protože nás poslouchá.
0: Tak ano. Tak zdravíme, tvojí maminku, i já tu svojí. No a jdeme hrát, tady je Terza Kernlová, já se loučím a zítra se budu těšit na slyšenou. Barčo, díky.
2: Já taky děkuju.
4: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: chviličku máme 16 hodin a před námi jsou zprávy s Barčou.
1: Ve Vchrách se musela evakuovat škola kvůli rozlité kyselině a v Kačici na Kladensku se líhnou mláďata čápů. Hezký nadcházející prodloužený víkend.
2: Relax Radio.
1: Ve Vchrách na základní škole došlo k evakuaci celé budovy. Šlo o násilné otevření starého trezoru, ke kterému nebyly k dispozici klíče. Po narušení trezoru se z něj začal uvolňovat štiplavý kouř. V trezoru se nacházely chemikálie, které byly v rozbitých lahvích, nebyly označeny a částečně poleptaly vnitřek trezoru. Na místo vyjeli složky integrovaného záchranného systému. Situace je nyní pod kontrolou. V obci Kačice na Kladensku se děje zázrak přírody. Během dvou dnů se vylíhla z pěti vajec tři čápata na komíně bývalého koulova mlýna. Největší skupinou obdivovatelů jsou děti. Ornitolog je mile překvapen z přírůstku, protože se nepředpokládalo, že se mláďata vylíhnou tak brzy za sebou. A teď doufá, že se mláďata budou vyvíjet co nejlépe. Česká obchodní inspekce provedla kontroly v rámci diskriminace obchodníků na zákazníky. Jaký byl výsledek, nám řekne mluvčí František Kotrba.
3: Česká obchodní inspekce v průběhu loňského roku kontrolovala, zda nedochází ze strany obchodníků k diskriminaci spotřebitelů. Naši inspektoři realizovali celkem 106 kontrol, z toho 49 kontrol bylo se zjištěním porušení právních předpisů a v 11 případech jsme kvalifikovali přímo podezření na porušení paragrafu 6 zákona o ochraně spotřebitele, tedy na některou z forem diskriminačního jednání. Ve dvou případech se například jednalo o podezření na diskriminaci osob se zdravotním postižením, spočívajícím v nepuštění osoby v doprovodu asistenčního psa do provozovny.
1: Způsob odpálení bankomatu v Kunraticích dnes ráno byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Uvedl to mluvčí pražské policie Richard Hrdina. K události došlo dnes zhruba v 15:30 ráno v obchodním centru v Dobronické ulici. Po pachatelích pátral psovod i vrtulník s termovizí. Pachatele se dosud nepodařilo vypátrat.
2: Sport.
1: Rychlostním kanoistům začne od pátku do neděle v Segedu světový pohár, který bude mít mnohem větší význam než dříve. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat body do žebříčku klíčového pro zajištění účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba čeští olympijští šampioni z Paříže, kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: V noci očekáváme velkou oblačnost. Nejnižší teploty budou 6 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude většinou oblačno a během odpoledne se zejména v severozápadní polovině kraje přidají přehánky. Nejvyšší teploty budou 16 až 20 stupňů.
0: No takže jo, zase jsme tady po dvou dnech spolu, viď?
1: Ano.
0: Já koukám na ty zprávy, to je taková dobrá, jako tři čápata na komíně, tři čápata a napadlo mě takový říkadlo, neznáš náhodou, šel pštros, pštrosnicí a pštrosnáte. To je taky dobrý jazyko, lámo. Zkus to říct. Šel pštros, pštrosnicí a pštrosáčaty.
1: Já jsem, Jarko, po celém dnu už tak vymluvená, ale já ti udělám tu radost, já to zkusím.
0: Zkus to, zkus to.
1: Šel pštros šprošit. No a je to, je to špatný, tam. Je to špatný.
0: Je to krásný, no. Každopádně to bude taky téma dnešního mého odpoledního vysílání. Těším se na vás. A z hudby například. My Jordan, Waves of Blue. Máte se na co těšit, tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Přátelé, prodloužený víkend před námi a pokud ještě nemáte žádné plány, tak mám pro vás skvělý tip. Náš klub Relax je pro vás otevřený každý pátek i sobotu a pozor, otevřeno bude i zítra a o svátku, takže jestli nikam neodjíždíte, vezměte partu, dobrou náladu a dorazte za zábavou, hudbou, pohodovou atmosférou právě k nám do klubu Relax. Těšíme se na vás.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Dnešní den je spojený se zajímavými výročími a narozeninami známých osobností. Dnes si třeba připomínáme narození německého skladatele Johannese Brahmse a například z českých členek je to ze skupiny holky Katka Brzbohatá. Tak jdeme se podívat, co významného se stalo právě dneska 7.5.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 7. května. Tento den roku 1795 se narodil Gerhard Röntgen, později také významní hudební skladatelé, roku 1833 Johannes Brahms a 7 let na to Petr Iljič Čajkovský. Psal se rok 1919, když tento den přišla na svět první dáma Argentiny a herečka Evita Perón. V roce 1966 se písnička skupiny Mamas and Papas Mandy Mandy dostala na vrchol americké singlové hitparády. Jiná muzika letěla 7. května 1824. Byla to 9. symfonie Ludvika van Beethovena. Měla totiž premiéru ve Vídni. 7. květnový den spatřila světlo světa herečka Tereza Brodská. O rok mladší je zpívák Eagle Eye Sherry a bulharská tenistka Manuela Malejeva. Roku 1945 v Praze probíhaly těžké boje, docházelo k bombardování některých městských částí a k terorizování obyvatelstva.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Relax Radio.

0: Penny najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás. Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Těšíte se na sezónu?

0: Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Milí relaxáci, léto se pomalu, ale jistě blíží a s ním i období brigád. Pojďme cestovat v čase, když nám bylo krásných 15 let a řekněme si, že některé první brigády byly opravdu životní zkušenost. Někdo třeba roznášel noviny, někdo sbíral jahody, někdo točil zmrzlinu na náměstí a někdo třeba po prvním dni zjistil, že práce v gastro není jen o smaženém síru, ale hlavně o psychické odolnosti. Já musím říct, že miluju historky, kdy člověk přišel první den natěšený, dostal takovéto někde i pracovní tričko, které bylo o 3 čísla větší, nikdo mu nic nevysvětlil a za 2 hodiny už člověk přemýšlel, jestli utěk zadním vchodem, nebo jestli není lepší kariérní řešení. No tak schválně, jaká byla vaše úplně první brigáda?

0: Rok se s rokem sešel a po roce tady opět středočeský folklorní festival Tuchlovická pouť. Je to již 31. ročník a koná se od 8. do 10. května. Těšit se můžete na pořádnou květnovou nálož hudby, tance i divadla. Bohatý program odstartuje v pátek v Tuchlovickém kostele koncert pěveckého sboru a v sobotu bude v amfiteátru letního kina program plný hudby a tance. Celý program najdete na www.tuchlovickapouť.cz a věřte, že já si to rozhodně nenechám ujít, protože tuto muziku já rozhodně miluju.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: But you thought you was gonna get fucking with me.
1: Teď si pustíme jednu taneční klasiku devadesátek. Britská skupina Undercover v roce 1992 oprášila slavný hit Baker Street. Já teda nevím, jestli bych to mohla jako úplně přiložit, to je jako, já nevím, pečící ulice, nevím, no. A dělám si legraci od Garyho Raffertyho a proměrnila ho v obrovský klubový hit. Zajímavost pro české posluchače je ta, že na melodii téhle písničky napsal český text zpěvák Petr Rezek a vznikla známá skladba Oči v ulicích. Ať už znáte originál, českou verzi nebo právě taneční cover od Undercover, tak ten nezapomenutelný saxofon poznáte během pár vteřin. Takže jo, volume nahoru, Undercover od Baker Street.
2: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

Možná vás částečně překvapí, když mluvíme o tom slově brigáda, že slovo brigáda původně nesouviselo s roznášením novin nebo točením zmrzliny. To slovo má totiž vojenský původ, označovala se tak vojenská jednotka, prostě taková skupinka lidí, která táhne za jeden pro vás, a až později se výraz začal používat i pro skupinu lidí při práci. No, dřív brigády vypadaly úplně jinak než dneska. Za socialismu byly třeba hodně známé chmelové nebo bramborové brigády, kam jsem jezdila já. Studenti vyráželi na pole, někdo dobrovolně, bylo to v rámci školy. No a někdo, řekněme, velmi doporučeně, a často se třeba jezdilo i na takzvané akce Z, kdy lidé zdarma pomáhali budovat chodníky, hřiště nebo třeba kulturní domy. No a další jedna zajímavost, spousta lidí právě na brigádě zažila první lásku, první cigaretu a první další věci. No a nebo taky ten pořádný šok, protože nic člověka neprobudí do reality tolik jako první ranní směna v 6 hodin. Tak schválně, pamatujete si svoje brigádnické začátky? 606 736 736.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Za chviličku nám odbije 17. hodina.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí, časí.
3: Zítřejší počasí bude spíš pohodové, oblačnosti bude během dne ubývat, přehánky jen výjimečně a hlavně na severních horách. Odpolední teploty vystoupí na 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy vínečko bílé až k 21, večer se navíc na většině území vyjasní. V následující hodince se můžete těšit na mou oblíbenou rubriku Anketa Relax v ulicích. Docela zajímavá otázka, jsem zvědavá, co na to budete odpovídat. Třeba i Lala, jak zpívá Debbie v písničce, na to se můžete taky těšit mezi 17. a 18. hodinu. Tak zůstaňte s Rádiem Relax.
1: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: máme tady už nějakou reakci, píše Mirek. Ahoj Jarko, moje úplně první brigáda byla na chmelu. Myslím, že se tomu říkalo zavádění chmele, bylo to na jaře a my jako pubertáci jsme si připadali strašně dospělé. Jenže po prvním dni jsem zjistil, že romantika práce na čerstvém vzduchu končí ve chvíli, kdy vás bolí záda tak, že si večer nemůžete ani sednout na záchod. Ale stejně na to vzpomínám rád, protože tam byla nejlepší parta a taky moje první pusa. Zdraví Mirek z Rakovníka. No, tak jak říká Mirek, krásně potvrdil, že brigády nebyly jen o vydělaných penízech. Dřív to byl skoro společenský festival, dalo by se tak i říct. Člověk jel na chmel, chtěl si vydělat a nakonec si přivezl bolavá záda, historky na celý život a občas i letní lásku. No a mimochodem, já si myslím, že generace, která prošla chmelem nebo bramborami, už zvládne úplně všechno.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Tak jo. Anketa Relax v ulicích je tady a otázka, která padla na našich ulicích, zněla takto. Kdo je váš největší idol? No, tak to jsem zvědavá.
1: Relax v ulicích.
2: Jelikož jsem velký fanoušek klasický rockový hudby, John Lennon, politický aktivista, skvělý hudebník, mám ho rád.
3: Dneska už žádnýho idola nemám, ale v dětství to byla skupina Spice Girls.
4: Můj největší idol je James Alan Hetfield, frontman kapely Metallica.
5: Asi řeknu, můj idol z dětství, jo, to byl fotbalista Diego Maradona, který prostě on a Pelé byli prostě nepřekonatelní podle mě do dneška.
6: Idol Rocco Siffredi.
7: Partner. To je můj idol.
8: Z influencerů asi téhle doby bych nemohla asi najít jméno, ale jako idol, jestli se dá považovat můj rodič, moje máma, tak ji beru jako mého velkého idola.
9: Můj největší idol je můj táta.
10: Já nevím, no, mně se líbí herec Karel Roden.
11: Snažím se být sám sobě svým největším vzorem.
12: Jo, když já už teď v tomhle věku jako moc vzorů nemám, jakože bych se vyloženě k nima, mám spoustu lidí, kterých si vážím okolo sebe, který fakt umějí jako úžasné věci, no ale že by jako vyloženě nějaká modla něčeho, bohužel to jako vypíchnout je to hrozně těžký.
13: Já nemám žádného idola.
14: Můj největší idol? Asi moje mamča.
0: Přesně tak, já se musím přidat ke slečnám, no k paním. Můj největším idol je taky moje maminka. Zrovna nedávno jsem někomu vyprávěla, jak moje maminka v tolika letech, já myslím, že to můžu říct, 65, běhá každý ráno, každý večer, myslím si, že denně si dá 11-12 kiláčků. No kdybych já v jejich letech tohle uběhla, budu nejšťastnější ženská na světě. No, tak abych začala.
1: Relax Radio.
15: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
15: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: zpěvačka Alessandra a před námi je jeden hit, který snad zná každý fanoušek akčních filmů a pořádné 80-kové a 90-kové muziky. Kenny Loggins a jeho Danger Zone. A než si ji pustíme, mám pro vás takovou otázku. V jakém legendárním filmu zazněla tahle písnička, která je spojená, řekněme, s pořádnou dávkou adrenalinu? Pište svoje tipy na 606-736-736 a po písničce si to řekneme, jestli jste to uhádli.
1: Relax Radio.

No tak jo, tak tadyhle mám první odpověď, kterou napsal David z Nového Strašecí, napsal, že to bylo ve filmu Top Gun, a zároveň prosí, zda bychom mohli nechat zahrát písničku od zpěvačky Zary Larson pro jeho dceru Babetku, která má dneska 10. narozeniny. No takže happy birthday, samozřejmě, když jsi byl první, tak tady máš písničku a pozdravuj doma.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

občas rádio hrálo jak z plechovky, ale ten pocit svobody byl k nezaplacení. Zdraví Petra z Kladna. No Petro, to je přesně ono. Já si myslím, že člověk si nejvíc váží věcí, na které si opravdu vydělá sám a úplně vidím tu legendární první krásnou, ty jste jí napsala i název toho auta, nebudu to radši moc říkat, ale věřím, že člověk byl pyšný, i když se dveře zavíraly jen po pořádném bouchnutí, no a startování bylo někdy spíš takové menší dobrodružství, no ale prostě to auto bylo tvoje a to je nejvíc. Dneska už možná mladí sní rovnou o novém SUVčku, ale my jsme byli šťastní, když auto dojelo tam i zpátky.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor si dávajte na D11 mezi 37. a 38. kilometrem ve směru od Jaroměře na Prahu. Počítejte s komplikacemi kvůli nehodě osobního auta. Na místě je překážka na vozovce a projedete se zvýšenou opatrností. A pozor také na D1 na 14. kilometru ve směru z Prahy na Říkovice, kde komplikuje dopravu porouchané vozidlo, tvoří se zdržení a i tady je potřeba zvýšená opatrnost při průjezdu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Tak schválně. Kdo z vás umí bez zakoktání říct šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty? No vidíte, a přesně tímhletím jazykolamem jsme dneska ve studiu trochu potrápili naší zprávařku Barču a musím říct, že její jazyček dostal pěkně zabrat. Chvíli to znělo, jako kdyby se ve studiu porouchal automat na sykavky. Znělo to částečně asi takhle, prostřice se střešáčata. No, jazykolamy jsou prostě taková vůbec skvělá věc. Člověk si u nich připadá úplně v pohodě, dokud je nemusí říct nahlas a rychle. A nejlepší je, když se někdo začne motat tak moc, že už se směje úplně všem kolem sebe. Tak schválně, jaký jazykolam nejvíc zamotá jazyk vám? Pamatujete si třeba takovou tu klasiku strč prst skrz krk nebo 3333 stříbrný stříkaček? Pište a bavte nás, protože dneska je evidentně den zamotaných jazyků. 606 736 736.

0: Takže v dnešním vstupu máme taky částečně i procvičování jazykolamů a tohle nám poslal Honza. Letěl jelen jetelem, jetel letěl jelenem. No, musím říct, že tenhle jazykolam moc dobře znám, protože můj bratranec se jmenuje Daniel Jetel, takže u nás v rodině se podobné věty trénovaly skoro povinně a když se to řekne několikrát rychle za sebou, člověk už ani neví, jestli letí jelen a nebo jetel. Honzo, moc krát děkuju za zprávu a klidně posílejte další jazykolamy, protože dneska procvičujeme nejen bránit smíchem, ale i mluvidla.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dneska máme 7. května, je 18 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Zítřejší počasí bude celkem příjemné, čeká nás oblačno až polojasno, během dne bude oblačnosti postupně ubývat. Přehánky se objeví jen výjimečně, hlavně na severních horách. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy až k příjemný 21. No a večer se bude na většině území postupně vyjasňovat. Prodloužený víkend před námi, já musím říct, že se moc těším, zase ho strávím asi na zahrádce. No a mám to vzdát? Skupina Slza. Mám to vzdát. Tak na to se můžeme těšit mezi 18. a 19. hodinkou. Vy posloucháte Radio Relax a já jsem tady s vámi.
3: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

Dlouhá noc od Bena a Sofiana. Já mám pocit, že možná se inspirovali asi stejným názvem, jako má Helenka Vondráčková. Ta má také písničku Dlouhá noc. No, je to trošku něco jinčího, ale má to úplně stejný název. No, taky jsem tam občas tu Helenku zaslechla. Jo, takže ten, kdo si zapnul rádio právě teď, tak dneska probíráme jazykolamy a brigády. Já jsem si tady mezi tím, co hrál tahle úžasná písnička, našla, že jazykolamy nejsou úplně jako moderní výmysl. I když po některý z nich máme pocit, že nám moderně zamotají jazyk úplně dokonale. Už ve starověké Číně a také v antickém Řecku se jazykolamy používaly hlavně k procvičování výslovnosti a rétoriky. Takže už tehdy si lidé lámali jazyk úplně stejně jako my dneska ve studiu s Barčou. No a vůbec jeden z nejstarších známých jazykolamů pochází údajně z Anglie a zní She sells seashells by the seashore. Zkuste si to říct několikrát rychle po sobě a je jasno. Já už teda nevím, jak to znělo, ale She sells seashells by the seashore. No u nás v Česku máme samozřejmě svoje legendy, jako je třeba strč prst skrz krk, který se jako je zajímavý tím, že v celé větě není jediná samohláska. No a to už je skoro taková, dalo by se říct, jazyková akrobacie. Jazykolamy se mimochodem používají i v herectví, dabingu nebo rádiu na rozmluvení, takže vlastně to, co dneska trénujeme ve vysílání, je profesionální hlasová rozcvička. Jen u toho vypadá trošku legračněji. No a komu to jde? No tak se přilažte a třeba se stane taky z vás moderátor.

připomeneme jednu z největších popových senzací 90. Švédská skupina Ace of Base ovládla hitparády po celém světě a jejich písničky hrály rádia doslova non-stop. Píseň Never Gonna Say I'm Sorry vyšel v roce 1995 a fanoušci ho milovali hlavně díky chytlavému refrénu a typickému 90-kovému zvuku, který vás okamžitě vrátí v čase. No tak si pojďme připomenout dobu walkmanů, diskoték a takových těch barevných větrovek. Ace of Base a Never Gonna Say I'm Sorry.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Dozad mi nechty zarýváš a stejně v sobě dál každý svý pocity skrývá. Být pod jednou střechou je zvlášť.

0: Venku se nám krásně rozpršilo a vy mě mezi tím zásobujete neskutečným množstvím jazykolamů. Já jsem si vybrala od naší posluchačky Moniky, ten je takovej opravdu poetický, poslouchejte, jo. Co pak si to šuškáte v květináči muškáte? Šuškáte do ouška mouše, že vás stále něco kouše? No, řekněte sami, tohle není jazykolam, to už je skoro básnička pro pokročilé mluvčí. No a přesně u těchto věd člověk zjistí, že čeština je opravdu krásný jazyk, ale taky pěkně zákeřný. Stačí jedno špatné šu nebo mu a z muškátu třeba je rázem maskáč. No. Takže Moniko, moc krát děkujeme a klidně posílejte další, protože mě to baví a dneska máme evidentně ve vysílání den jazykové gymnastiky. Tak mě nešetřete 666-736-736.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

Milí posluchači, dneska si jedno z těch témat, povídáme si i o brigádách a musím říct, že některé člověku zůstanou v hlavě opravdu celý život. Já jsem třeba už na střední dostala úžasnou možnost jet pracovat do Německa. Byla to brigáda asi na 2,5 měsíce, takže celé prázdniny a kousek. No a teď pozor, co jsem dělala, jo. Já jsem pracovala jako na lodi, bylo to na Rýně, myslím, že to město se jmenuje Rüdesheim a jezdila se taková

štrika celodenní tam a zpátky, takže jsme bydleli i na lodě. A ta pana, kterou jsem já měla předvádět, se jmenovala Loreline. Měla jsem takové krásné, nádherné zelené šaty, dlouhou blondiatou paruku, no v létě to bylo úplně luxus, a zlatý hřeben. A celý den jsem chodila mezi hosty na lodi, které pluly právě po tom Rýně, a do toho můj kamarád, kolega, hrál na tahací harmoniku, takže dobrá nálada, turisté si nás fotili, no prostě dá se říct, jak z pohádky. No a jsem k tomu prostě zpívala jednu německou písničku. No a víte, co bylo nejlepší? Nejenže jsem si vydělala opravdu hezké peníze na ten věk, ale neskutečně jsem se rozmluvila německy. No a to se mi potom hodilo snad nejvíc u maturity. Člověk si tehdy ani neuvědomí, jak moc mu taková zkušenost něco dá. No tak schválně, byli jste někdy na brigádě v zahraničích a co jste dělali? Trhali jste jabka třeba nebo další věci? Byla to vysněná zkušenost nebo spíš pracovní horor? Pokud vím, tak moje kamarádky hodně jezdily jako operky. Takže co vy? 606 736 736.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relaxáci, když poslouchám a čtu si ty vaše brigádnické historky, úplně si říkám, že některé první práce byly spíš reality show než zaměstnání. Třeba nám napsal posluchač Roman, že jeho první brigáda byla v kině a myslel si, jaká to bude pohoda. Filmy zdarma, popcorn, klíčdeček, no a první den ho poslali uklízet sál po romantickém filmu pro teenagery a říkal, že nikdy v životě neviděl tolik kapesníků, rozsypaného popcornu a kelímku pod sedačkami. No docela by mě zajímalo, v jakém roce to bylo, protože už dneska si říkám, kolik bordelů dokážou lidé zanechat v kině. No a nejlepší bylo, když prý omylem pustil místo pohádky hororový trailer. Děti začaly brečet, maminky křičet a Roman prý chtěl dát okamžitou výpověď. Jo, tak přesně to jsou ty první brigády a o tom to je. Člověk zjistí, že dospělost není jen výplata, ale taky občas panika, stres a věta. Prosím vás, kdo tohle bude uklízet? No tak mě nešetřete a pište 606 736 736.

0: Posledních pár minut společného času jsou před námi a já musím říct, že dnešní brigádnické historky byly naprosto skvělé. Vy jste to ještě zdokonali o nějaké ty jazykolamy. Moc děkuju za všechny vaše zprávy a vzpomínky. No a nezapomeňte, že zítra je sváteční den, takže spousta obchodů bude zavřená. Já to dneska zjistila, když jsem byla nakupovat a rychle jsem se otočila, protože mám pocit, že asi bude konec světa, nebo co, já nevím, no. Prostě jsem si koupila radši jenom pár rohlíků a šla jsem domů. No takže pokud ráno zjistíte, že právě jste si ty rohlíky nestihli koupit, nebo něco na grilování, už bude pozdě. No, každopádně jedna jistota tady bude pořád a to je naše Radio Relax. Vysíláme zítra pro vás celý den. Ráno vás probudí Dana Dám a potom i další naši moderátoři, takže až budete doma na chalupě nebo na cestách, nebo třeba jen tak lenošit, nezapomeňte si zapnout Radio Relax.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Máme 19 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: A ještě poslední počasí dnešního vysílání. Zítřek přinese oblačno až polojasno. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat. Přehánky jen výjimečně, hlavně na severu. Teploty vystoupají na 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy až na 21. No a večer se bude na většině území vyjasňovat. Užijte si pohodový páteční den. Čeká nás luxusní počasíčko. Těším se na to. Dneska už to asi na tu grilování moc nevypadá, takže si dám teplej čaj, ponožky a zalehnu do postele. No a na co se můžeme těšit v další hodině ohledně hudby? Skupina Krištof a Inzerát. Budu se na vás těšit příští týden v úterý zase Relax s Jarkou od 16 do 19. Mějte krásný večer.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: zlobit.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4
1: Kralupy nad Vltavou.
2: 97,5 Beroun. 94,8
1: Louny.
2: Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 8. května. Dnešní sváteční den je na oslavence netradičně bohatý. V roce 1951 se narodil Chris Franz, bubeník formace Talking Heads. V 60. letech minulého století se 8. května narodil například člen skupiny Duran Duran, Nick Rhodes. A taky zpěvák Milli Vanilli, Robert Pilatus. Ten zemřel na předávkování drogami a alkoholem 2. dubna 1998. Ze 60. let je také Neil Mitchell z kapely Wet Wet Wet. Od roku 1978 slaví tento den svoje narozeniny také česká tenistka Sandra Kleinová. 8. 5. odešel Brian Jones z kapely Rolling Stones a nahradil ho Mick Taylor. 8. květnový den přinesl na svět také zpěváka australských Savage Garden Darrena Hayese. To se psal rok 1972. Na den přesně o 3 roky mladší je jeho kolega Enrique Iglesias. Také se uskutečnil první let přes severní pól. 8. května se François Mitterrand stal dalším francouzským prezidentem.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.
2: Hey, it's me. I just want to leave a message, cause when I'm with you, I'm so lost. Cause I love you so much.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.